0: Hitrády.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké?

0: kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň.cz.
2: Hit.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
0: Olympia Plzeň.

0: Hit rády.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů

0: a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V pátek se uzavře Jihlavský tunel, čeká ho pravidelná údržba. Trasa slouží i jako obchvat, řidiči musí počítat s objížďkami přes město. Tunel se uzavře v 17 hodin, nejpozději by se měl otevřít v neděli ve 4 odpoledne. Silnice 38 bude uzavřená od mimoúrovňové křižovatky hlavního tahu s odbočkou do Jiráskovy ulice po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí 2/602 ve směru na Pelhřimov. Na Vysočinu doputovalo ochlazení, dnes v maximech naměříme do 12 stupňů. Pankrác přinese také vítr, v nárazích může mít rychlost až 55 km v hodině, objevovat se budou i přehánky.
4: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže, týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky dobrovolně, jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head.
0: Hit Radio Vysočina.

0: pět minut posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No, já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme vysvětlit?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat v 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydatnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnout úplně.
1: Dobrý, co ty,
2: Míšo?
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejný, ale vlastně pak jsem to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko. Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6.07. Hezké ráno. Oh.

0: Benson Boone.
1: Takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
2: Andrea Brno vstává do práce.
1: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
2: Karolína Opava maže rohlík.
1: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
2: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
1: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
2: To není ani noční, ani jako, asi to ne.
1: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
2: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
1: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
2: Janča Praha teprve se rozkoukává.
1: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
2: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
1: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte, Ari Heb a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: tohle jsou hity Michal Schulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz, tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo?
1: To je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Tak jako tam to docela chápu, jo. Ale tak od dřív.
2: Proč asi?
0: Proč asi? Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si tomu vzala normálně česko-anglický slovník, jo, protože šel v

0: auta, roll cloud.
1: Já jsem to taky včera čet, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud, tak já jsem si říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, nebo nějaká, jako nějaký snack to možná zní, a ona to je přitom jenom jakoby bouřka, no.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympiaplzeň.cz.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
7: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Pozor ale na nové omezení ve Velké Výteši. V Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Pod Spravedlností probíhá stavba vodovodu.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Ray Dalton. Blood Running. 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A David má...
1: Ranní update.
2: Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme, Evropská unie totiž zavádí clo na jejich dovoz, 75 korun za každou kategorii zboží v zásilce. Zatímco v roce 2023 doputovali do Česka zhruba 3 miliony zásilek nízké hodnoty, loni to bylo už 105 milionů.
0: I 75 korun za každou kategorii, takže když se objednáš 3 různý druhy zboží od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x75 korun.
2: Přesně tak, zatímco jo. Když objednáš balíček o 10 kusech stejného Jasně. typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
3: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej za asi za 200, který normálně stál 5000, přišlo to a pasovalo to. Hmm. Jo, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona to je taková zásilka s překvapení, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, ne? Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
2: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Ina a Hot. 6.38
1: a taky úterní hit rádio.
0: Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
2: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
2: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle, rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě je teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
2: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: Davide, pojďme si to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deko, to není snubák, to je
2: na snubák. To není snubák, ale je na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace, Jasmin si začala točit a bylo to jako že vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že jo, tak by si mě mohl teda už vzít.
2: Ne, počkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
3: A hlavně,
2: takový,
3: kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
2: No, přesně,
3: že jo?
0: No to je pravda. A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava narozek a byly tam teda oba dva rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
2: Jo.
0: A jak to probíhalo?
2: Hele, to je na deal, to se
0: to řekne. Je na deal, dobře, tak to musíš ještě, tak je všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, tak je vám všem všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale uzavírku v Humpolci k Letečné. Je tam uzavřený most přes Jankovský potok. Objížďka je vyznačená.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle Hit Radio. Toulou v 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišly 2000. A říká, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi, kolik říká, před pěti lety.
1: No před pěti lety si půjčil na 2 týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale.
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. To jsou 30, to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po 5 letech ti přišly 2000, jo.
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní. Ne,
0: já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
1: Solventní po 5 letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých 100 letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, mm-hmm. A kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká jako vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin? Někdy.
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi, mm-hmm. A že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, ono je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak si vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
2: No nice. Tak.
0: Peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další zpátka.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží. Normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: Ale chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Trenýrkárna.cz.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatímní prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Světový pohár horských kol se vrací do České republiky. Hostit ho bude Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě a koná se od 21. do 24. května. Nabídne 8 závodů, talk show, autogramiádu, workshopy a spoustu dalších aktivit. Největší cyklistickou akci odstartuje festival cyklistiky pro školy kraje Vysočina. Na Svěťák dorazí i Eva Adamčiková se svojí sbírkou olympijských medailí a řada dalších osobností. Pankrác nám na Vysočinu přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Dnes v maximech naměříme do 12 stupňů, v noci hrozí i přízemní mrazíky a lokálně se budou objevovat přehánky.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Krásný ráno.
9: Snídaně šampionů.
7: 7 hodin, 4 minuty, je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
8: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
7: Je, tak zdravíme všechny sestřičky, mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
8: Je, no.
7: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak je. Nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
10: Hit Radio Vysočina.

se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Letíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano,
0: velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera, jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako, to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký fopáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky když je Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití. Svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát? Hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Takže tady máme hlasovku od Káti.
2: No, tak moje rodiče to znamená také těla těch vztahu. A vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a měli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místo slibu. Zlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechehe, chachacha, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, který se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhnul a druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima. Takže ten to potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště.
3: Tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině aktuálně nemáme hlášené žádné nehody a připomínáme uzavírku na Havlíčko-Brodsku. U Lučice ve směru na Radostín probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
1: Rychlá pětka.
2: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
3: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
3: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
3: Petr Pavel.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik hodin má jeden den?
3: 24.
0: Já nestíhám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
3: Tele.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
3: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
3: Děkuju.
2: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
3: Jo, táta je tady se mnou v autě, Ama.
0: Je? Ama, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
3: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako
2: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
3: Burlaky,
0: hele, letí to tam, no tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
3: Děkujem.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztracenýho, když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem se s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Myslím, že vůbec se chodí do práce teda, tak chodí, ale nezdravě. Jo?
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdravě. Jo, že už vlastně nezdraví nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně.
0: No, pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Mm-hmm. Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, tak máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu na dálnici D1 na 107. kilometru směrem od Prahy na Brno. Havarovalo nákladní auto. Stojí po nehodě na krajnici, ale chce to opatrnost. Šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Shabuzi, A Bar Song v 7.53, krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenujou Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: To jakože bejt ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Annie, ale je to prostě Analie.
0: Je to Analie prostě, no.
1: To je jako, pecka.
0: Jinak je to takový kontrol C, kontrol V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říká, já jsem musel prostě rozčtvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no, vidíš, no, ty tady jsou čtyřikrát, no.
1: Jde to.
0: Jo, ale jako představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý jasně. A takhle to jede furt dokola. Takže se mají na co těšit, no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo. Čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má teďka na co těšit. To bude moc prima.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo. I s Analkou. Dáme ráno, David. 7.55, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. U žádné kukly a pyrotechnika Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům. A to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V pátek se uzavře Jihlavský tunel, čeká ho pravidelná údržba. Trasa slouží i jako obchvat, řidiči musí počítat s objížďkami přes město. Tunel se uzavře v 17 hodin, nejpozději by se měl otevřít v neděli ve 4 odpoledne. Silnice 38 bude uzavřená od mimoúrovňové křižovatky hlavního tahu s odbočkou do Jiráskovy ulice po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí 2/602 ve směru na Pelhřimov. Na Vysočinu doputovalo ochlazení, dnes v maximech naměříme do 12 stupňů. Pankrác přinese také vítr, v nárazích může mít rychlost až 55 km v hodině, objevovat se budou i přehánky.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké úterní ráno.
10: Ahoj, ahoj, ahoj.
11: Snídaně šampionů.
9: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
10: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
9: No jasně, tak no. Ahoj. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
12: Čau.
9: Čau.
10: Čau. Čau.
9: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na to.
13: Hit Radio Vysočina.

0: Pokud jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba, takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako, no vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide, z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Nejenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no slovenský tak holky, jasně, to víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s kramárou máme pro vás, tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: CZ. No a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošima a hlavně s doktůrkama. Jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši. To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu říš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: S tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popřát mojí dceři Viktorce na interním oddělení Zlín. Vesně s všetkým holkám momentálně malují oddělení, chtěl bych jim popřát všechno nejlepší, zdraví a mě psychickou podporu a hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché, děkuji.
1: To nemají, my děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání. Ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce a spruzová a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den!
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hit Radio. Hezké ráno.
4: Hej, hej.

0: hvězdičkám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně na 107. kilometru směrem od Prahy na Brno. Havarovalo tam nákladní auto, stojí po nehodě na krajnici, ale i tak dávejte pozor.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Ranní update.
0: S Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo...
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bot nebo od Blíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Vede k tomu říct si jakoukoliv část.
0: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
2: Že mami.
0: Mami, ale úspěch, jsem na krabici.
2: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
0: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, All Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 8:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale
1: Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože
1: miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba Shake It Off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdší věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď.

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Snídaně šampionů na Hitrádiu 8.52. Michal, Jasmina, David s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo šílenou a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělaly jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Proč se

0: Za 3 minuty 9 hladíte Hit Radio, snídaní šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau, čau, čau.
4: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí se srazilo osobní auto s chodcem, takže počítejte s omezením. No a v Třebíči v ulici Janáčkovo Stromořadí, tak tady bourala dvě osobní auta, měli byste projet, ale s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ve vyšších polohách v Česku dnes může napadnout sníh, hlavně v Krušných horách. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku. Je určená pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, řekne lékař David Zogala.
8: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
7: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Slavií. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Tak dneska se očekává velká oblačnost, lokálně i nějaké přehánky, může přijít i bouřka a teploty dneska nic moc, 9 až 12 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
4: Každopádně, pokud možno krásné úterý vám přejeme z Hit Radia Vysočina. S vámi Markéta Zušťáková a teď už taky Aviči.

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: Čas letí jako blázen a 30. května, to je tady co by dub. Napište si do diáře tenhle ten den, je to sobota 30. května a je to akce, na které prostě musíte být společně s celou rodinou. Je to dětská arena s Hit Rádiem Vysočina, která bude oslavou dne dětí a ty se na téhleté akci pobaví, zabaví, vyzkouší. Připravená bude třeba sportovní zóna s florbalem, hokejem, baseballem i americkým fotbalem. Taky se můžete podívat na policejní a vojenskou techniku, závodní motorky nebo americký sportovní auta. K tomu kolega Milan Řezníček bude pro vás mít hry a soutěže. A taky je třeba připravený den otevřených dveří v Horácké aréně, kde budete moci třeba i na střechu pokochat se výhledem na Jihlavu. No a 18. hodinou to v žádném případě nekončí, protože následovat bude koncert kapely Oči a taky promítání seriálu Na dně na velkoplošné obrazovce.

taky Katy Perry na Hitrádiu Vysočina. Já tady mám zprávu od hasičů, že od včerejší 5. hodiny odpoledne do dnešního rána zasahovali hasiči z Vysočiny u více než 40 událostí. Nejčastěji pročišťovali ucpané kanalizace, čerpali vodu ze zatopených objektů, odstraňovali nánosy bahna a nečistoty na komunikaci a nejvíc událostí řešili na Žďársku a Jihlavsku a nejvíc výjezdů k mimořádným událostem bylo mezi 5. hodinou odpoledne včera a 8. hodinou podvečer. Tak jenom, abyste věděli. Tak u nás doma asi žádný škody, naopak myslím si, že napršel celý sud a to vždycky značí to, že je řádně zalito.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byla Shakira a tady je pozitivní minutka. Není na to, když se vás někdo zeptá, jak to chcete. Chotěboř bude opravovat centrum a pozor, radnice dala občanům prostor k vyjádření, protože právě ti nejlépe znají takovýto každodenní fungování, vědí, kde chybí parkovací místa, kde chybí lavičky, kde chybí koše nebo kde se špatně třeba zajíždí do dvora. Takže z toho plyne, pojďme se ptát lidí kolem sebe na názor. Ale kdo ví, třeba to změní svět. Tady jsou Činasky na Hit Rádiu Vysočina a stejně jako já.

Jste správně naladěni z Hitradion Vysočina a právě dneska v úterý 12. května je Mezinárodní den profesionálních řidičů. Takže my vás zdravíme, přejeme vám šťastnou cestu po Vysočině a teď jsem kontrolovala dopravu, máme tady hlášenou na dálnici D1 mezi kilometry 118 a 141,5 ve směru na Brno, že bude v levém pruhu probíhat údržba kanalizace, tak to by vás mohlo zdržet. Jinak žádný dopravní komplikace. Další doprava úderem 10. hodiny v našich zprávách. Takže ještě jednou šťastnou cestu a posíláme další hity. Za chviličku třeba Rosé a Bruno Mars na Hit Radio Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Třebíče do Telče probíhá tady údržba vozovky, počítejte tam s omezením a na dálnici D1 mezi kilometry 69,5 až 71 ve směru na Brno. Tady bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky, tak i tady pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě. Budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Samotná loď směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
8: Okolo 2. hodiny je plánován přilet ve dnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
7: Tam je čeká první ostrý trénink.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska by mělo být velká oblačnost, měla by přijít i nějaká ta přeháňka, klidně i bouřka, odpolední teploty 9 až 12 stupňů. V noci převážně oblačno, může se vyskytovat ojediněle přeháňka a noční teploty plus 3 až 0 a někde v údolích klidně až minus 2 stupně, tak s tím počítejte.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné úterý a posílám třeba Imagine Dragons nebo Lost Frequencies.

To byla Celeste Buckingham na Hit Radio Vysočina a hit Run, Run, Run. Tak včera to na běh moc nebylo. Kamarádka psala, že vyběhla, po kilometru se vrátila, protože už zastihl déšť. Dneska by to asi šlo, ale nevím teda, jestli úplně v kraťáskách a tričku, protože se dost ochladilo. Já jsem byla ráno venku s pejskama, měla jsem na sobě normálně zimní bundu a dobře mi bylo. Můj syn samozřejmě neposlouchal maminkovský rady, že je tam nějaká zima, a takže šel v kraťasech do školy. A takových je určitě dneska víc. Tak si dejte kafe nebo čaj na zahřátí a my přidáme zítra Rádia Vysočina taky něco na zahřátí. Tady jsou třeba Swedish House Mafia.

0: co se děje na Vysočině.
1: V pátek můžete vyrazit na akci Zažít VUT. Věda a zábava na jednom místě, a to na náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Čekají na vás dechberoucí pokusy, high-tech roboti i science show, ale i spousta zajímavých přednášek s experty z oboru, soutěže a třeba i studentské kapely. A to všechno v pátek odpoledne na Žďárském náměstí. Na páteční 18. hodinu vás zvu taky do Přísaky u Jihlavy do muzea autíček na cestovatelskou besedu a tady je pozvánka.
2: Ahoj, moje jméno je Igor Brezovar, zvu vás již po třetí tento pátek 15.5. do muzeuma autíček v Přísece, kde budu mít opět besedu. Tentokrát to bude jinak, bude to z Aljašky do Argentiny. Věřte mi, že opět vtipný jako pokaždé. Moc se na vás těším.
1: Tak my tomu samozřejmě věříme. A v neděli se v Jihlavě v Březinových sadech konají africké trhy, tak přijďte ochutnat a nakoupit si vonavé, sladké, šťavnaté, čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, taky z Indonésie a taky z dalších míst. A to všechno v neděli mezi 9. a 15. hodinou.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

Hit Rádio.

Rich a taky kapela Jelen na Hit Rádiu Vysočina. Jsou písničky, které nás dostanou. Zazní prostě opravdu jenom první tóny, dáváme to nahlas, nechceme se nechat vyrušovat, nebereme telefon, okřikneme děti, ať jsou chviličku sticha a prostě si to užíváme. A tahle ta písnička, kterou pro vás mám připravenou, je jedna z nich. Fugees, No Woman No Cry. Takže já už teď v tuhle chvíli nebudu rušit, laďte nás i večer po 18. hodině, bude Hit Radio Classic a samý takovýhle pecky.

16. května je ten den, kdy je čas vyrazit do lesa. Je to sobota, takže ideální zbalit batušky, celou rodinu a vyrazit. Přijďte poznat přírodu novým pohledem z lesy České republiky. Lesníci se na vás totiž těší na 67 lokalitách po celé České republice. A pojďme tedy konkrétně, kam na Vysočině do lesa právě vyrazit. Zveme vás třeba na Stvořidla mezi 9. a 13. hodinou, kde vás čeká v sobotu představení práce revírníka, ukázky lesního hospodaření. Na trase bude stánek s takovou tou lesní pedagogikou a připravenými aktivitami pro děti, takže je to bude bavit. No a nebo pokud to máte blíž na 9 skal u Nového Města na Moravě, tak i tam na vás od 9 hodin čekají plánované dvě procházky s revírníkem, a to od Železného sloupku k Lovecké chatě pod 9 skalami. Tak si to užijte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 69,5 až 71 na Brno bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky a ještě jednou D1 kilometr 99 až 94 ve směru do Prahy bude v levém pruhu probíhat údržba kanalizace. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
2: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Ve východních Čechách odstartovala cyklistická sezóna. Jubilejní 15. ročník soutěže Cyklopecky nabízí 15 tras pro rodiny i zkušené sportovce. To potvrzuje i radní Pardubického kraje Petra Šimečková.
5: Rodiny s dětmi mohou vyrazit třeba na pohodový výlet krajinou Mechu a Perníku a zkušenější cyklisté zase ocení náročnější trasy krásnou krajinou Pardubického kraje, ale i sousedních regionů. Zapojení do soutěže je velmi jednoduché. Stačí sbírat razítka nebo načítat QR kódy a projet aspoň 5 tras.
4: Pro soutěžící jsou připravené zajímavé ceny. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem může narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. A ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska nás čeká velká oblačnost s lokálními přeháňkami, může přijít i nějaká bouřka, teploty 9 až 12 stupňů, v noci převážně oblačno, ojediněle přeháňky a ty noční teploty, no jo, připravte se na to, plus 3 až 0 a v údolích klidně až minus 2.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Tak si musíme dát pozor zase na ty kytičky, na tu zeleninku na záhoncích a dáme si teď na Hit Radio Vysočina One Republic.

Jste správně naladěni s Hitrádiem Vysočina, máme 11 hodin a už skoro 13 minut. Vědci tvrdí, že stres z práce může rychle klesnout už po prvním pivě. Zkuste říct doma manželce, pánové. Hele, je to neuvěřitelný, ale prý to funguje a myslím si, že to snad vymyslel nějaký pivovar tohleto, anebo nějaký chlap, to jinak není možný, jo. Ale zas na druhou stranu, já byla včera večer na pravidelném sedánku u kamarádky, my si teda nedáváme pivo, my si dáváme prosecco, probereme úplně všechno a to taky zabírá, hele, stres vůbec nikde. No a zabírají i písničky, co si budeme povídat, takže si dáme Snow Patrol na Hitrádiu Vysočina. Zůstávejte s námi a hezké úterý přejeme.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byl Ale Farben. Tak dneska má svátek jeden z ledových mužů, a to Pankrác. A zase jim to vyšlo těm klukům ledovým, že? Protože přišlo ochlazení, dneska v noci může být někde na Vysočině až minus 2 stupně. Takže Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. A funguje to už po staletí. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
2: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchochu, hechechem, chachacha, noční, no,
1: noční.
2: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
1: yes,
2: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

létě zpíval Damiano David na Hit Radio Vysočina. Já na léto dneska intenzivně myslím, ale opravdu. Za prvé si tak plánuju, co budeme podnikat, kam vyrazíme, a za druhý samozřejmě myslím na to, že bude zase teplo. My totiž dneska v práci po ránu jsme zavírali okna, byl tady prostě strašný průvan, strašná zima. Dneska všichni místo trička máme dlouhý rukáv. On by nějaký i ten svetr vůbec nebyl špatný. Tak uvidíme, snad bude lépe. Teď na Hit Radio Vysočina pro vás Lady Gaga.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

To byly Atmo Music a jejich Andělé na Hit Radio Vysočina. Jestli hledáte dokonalý plán třeba na ten příští víkend, tak vyražte s rodinou na světový pohár horských kol do Nového Města na Moravě. Čeká vás tam obří dětská zóna plná her, cyklistické workshopy, skvělé jídlo a hlavně elektrizující sportovní atmosféra. Uvidíte elitní světový short track, vyzkoušíte stovky nejnovějších bajků na testfestu a zažijete ještě brutální airbag show. Mám pokračovat. Pozor, my na Hit Radio Vysočina nabízíme vstupenky, tak mrkněte na sociální sítě Hit Radio Vysočina a soutěžte s námi.

0: náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Prahu pozor mezi kilometry 99 a 94, kde v levém pruhu probíhá údržba kanalizace. A s omezením počítejte taky na výjezdu z Třebíče do Telče, i tam se pracuje. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
3: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
2: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
4: Včerejší bouřky Aliáky naplno zaměstnali hasiče. Ti měli asi od 17. hodiny do rána na 40 výjezdů. Nejvíce událostí řešili na Jihlavsku a Žďársku. Tam protekla voda z opravovaného horního rybníka a zaplavila volejbalové kurty, křižovatku do Smetanovy a Veselské ulice. Připravený retenční prostor u rybníku totiž příval deště neudržel.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Odpoledne nás na Vysočině bude provázet skoro zatažená obloha. Přehánky se dnes objeví zejména v západní a severní části kraje a nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky. Já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží. Jo, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. A tak se s váma holky podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělského ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistálo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr? Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít. A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozdřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Gun.

stále natahuje. A proto moje děti ji také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím? Někomu to může vadit. Mě asi taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já když už jednou za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret a já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že jsem je mohl uvádět na jednom koncertě a tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený, šel jsem na to pódium a vidím a právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách legendární píseň Dream On.

0: s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v myších srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nuzmerbnosti.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale už je to pravěk. Ta naše základní škola, to je pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hitrádiu, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj, tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasí. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte Den pod psa, a na úrovni chutí na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte Den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018, takový hezký letní slunečný reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvar Soler na Hit Rádiu 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin tak vás na Hit Rádiu čeká náš speciální pořad Hit Rádio Klasik, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny. Opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80, 90. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí teď, když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Pere u nás už, jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo? Během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím, aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiče pozor na dálnici D1 na kilometru 107 ve směru na Brno máme hlášenou nehodu. Nákladní auto tam narazilo do svodidel. A na výjezdu z Třebíče do Telče probíhá údržba vozovky, počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.
3: Pět kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
6: Pouze nyní slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
5: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby ze Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Třebíč připravuje dočasnou parkovací plochu pro návštěvníky koupaliště Polanka. Zítra by mělo být místo v lokalitě Nehradov oplocené, stavebně upravované nebude. Sloužit by mělo především v létě. Jde o dočasné řešení. Město potom situaci vyhodnotí. Vzniknou tam místa až pro 70 aut. Oplocení vzniká také kvůli aktuální uzavírce ulice Za Plovárnou.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině máme kolem 10 stupňů, maxima se mohou dostat ke 12 a přehánky se dnes budou objevovat především západní a severní části kraje. K večeru by měly ustávat.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jojo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
4: Hit Radio Vysočina.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry. Jako to udělala Lenka, a Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Surikarty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále, to znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz, tam je přihlašovací formulář, najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále o 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

5 s Hitem This Love na Hit Rádiu. Je 13 hodin a 23 minut. Byly u vás včera bouřky? Přišlo i k rukobití? No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to krupobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky. A dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty kroupy taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takovej rámus, že to je jako šílení, to se člověk najednou začne opravdu i bát teda, nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Mimochodem, kdybyste ty kroupy chtěli vidět, tak jsem je natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc, a to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Já se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář, mám to tam ve storíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavej, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

14.36, tohle tedy souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje a dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechnu slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jedno ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář z tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách Ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme, jo. Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchochu, chechechem, chachacha, noční, no,
2: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes,
3: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Žádné výrazné potíže aktuálně hlášené nemáme. Pozor akorát na cestáře, kteří pracují na dálnici D1 mezi kilometry 99 a 94 ve směru do Prahy a taky na výjezdu z Třebíče do Telče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná...
6: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
9: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
8: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termín od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám.
0: V kraji Vysočina využila elektronické přihlášky na střední školy naprostá většina uchazečů. Tento způsob se tak stal jasným trendem. Stejným způsobem si rodiče zobrazí i výsledky přijímacího řízení. A doplním, že do prvního kola se v našem kraji podle dat Cermat zapojilo více než 8 tisíc uchazečů, kteří podali téměř 18,5 tisíc přihlášek.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Odpoledne nás na Vysočině bude provázet skoro zatažená obloha. Přehánky se dnes objeví zejména v západní a severní části kraje a nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Dvě hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel, to je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody, to je taky citelné ochlazení o 10 čísel.
11: Hit

0: Kelly Clarkson na Hit Rádiu, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrtnutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, a nebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat. Jaký názor máte vy na některé věci? Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, takže při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny, jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře, zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky nikdy bolí hlava nebo bolí hlava jenom ženy? To je možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu, a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, jo, že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo méně nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na tu změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci, a to je, že mě se změní můj osobní tlak, a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím v obě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu?

0: Vědci anebo my? V tomhle případě
1: vědci.
0: Ano, je to tak. 86% je tady to správné číslo. Já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal a to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá ji Pavel a píše: čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: All American Rejects na Hit Radio na úterní odpoledne 14:35. Už jsou známé tresty pro Slávy a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet vedeno, tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli, takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme, další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Krátké pracovní týdny, to bývávalo. Teď úterý, co se tváří jako pondělí na druhou, no navíc dorazil Pankrác a venku to podle pranostik začíná být pěkně na zmrznutí.
3: Odpoledne probereme také, co nás tenhle dlouhý týden ještě naučí, mrkneme na to, co se děje na Vysočině a taky budeme rozdávat další lupeny do kina.
2: Tak se na vás těšíme.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hit Radio.

na Hit Rádiu ve 14 hodin 43 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelých 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hit Rádiem do 15. hodiny zítra například.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysočině a na dálnici D1 pozor na silný provoz, a to směrem na Brno, a pozor taky mezi kilometry 131 až 126 na trase do Prahy. Místě je kvůli údržbě uzavřený levý pruh. Tak opatrně, dobře dojeďte, a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Na zítřek připadá Český den proti rakovině. V ulicích budeme opět potkávat dobrovolníky, kteří budou kolem jdoucím nabízet typické žluté kytičky měsíčku lékařského. Spolu s nimi lidé dostanou také letáček informující o prevenci. Loni se povedlo vybrat rekordních 29 milionů korun. Tankování je dnes příjemnější. Maximální ceny pohonných hmot se totiž oproti předchozím dnům snížily. Litr benzínu se dnes prodává nejvýš za 4,40 korun. Litr nafty je pak ještě o korunu levnější. No a podle aktuálních zpráv budou ceny paliv zítra zase o něco nižší. Ovocnáři sčítají škody. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily až polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. A závěrem ještě fotbal. Disciplinární komise zkontumovala sobotní pražské derby ve prospěch Sparty. Slavie navíc dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. A nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Na Vysočině máme většinou oblačno až zataženo. Přehánky se dnes objeví zejména v západní a severní části kraje. K tomu taky fouká čerstvý vítr s nárazy a na Pankráce se ochladilo. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: A s vámi už je Markéta Báťová na Hit Radio Vysočina. Všechny vás zdravím a my rozjíždíme tu 15. hodinu. Tady je Selena Gomez. Hit Radio.

To byla na vlnách Hit Rádia Vysočina novinka kapely Činasky Hit Selhání. Kdo ale žádné selhání nepředvedl, byli naši hasiči z Vysočiny, kterým bych tenhle hit chtěla věnovat. Ti měli totiž kvůli včerejším bouřkám na 40 výjezdů, nejvíc na Žďársku a na Jihlavsku. Tak doufám, že vás ten déšť nespláchl, v Jihlavě padaly dokonce i kroupy. Ve Žďáru se voda valila z horního rybníka, zaplavila tam tenisové kurty i ulice. No tyhle extrémy jsou vždycky na prd. Já jsem ale ráda za to, že to zalilo tu vyprahlou přírodu, protože Vysočinu trápilo sucho. Teď už je to snad všechno v pohodě a můžeme si s klidem říct, je to za námi. Co je ale před námi, je náš společný čas na Hit Rádiu Vysočina a taky další hity. Posílám vám hit Angels od Morandy. Tak si ho krásně užijte a užijte si i dnešní úterní odpoledne.

0: ladíte Hit Rádio Vysočina, Metr Gims, takhle se Markét chodí do práce.
1: Ahoj Marku, já tě zdravím, vítej.
0: Jsem přišel o půl hodiny později, tak to nějak nevyšlo, no.
1: No, tak jdeme na to.
0: Tak to nějak nevyšlo. Dnes, ale pojďme to rovnou jako rozbalit, jo, dnes Mezinárodní den sester, nemá to žádnou spojitost s tím, že bych u nějaké sestřičky aktuálně byl.
1: To zase klovi.
0: Vlastně byl jsem u zdravotního bratra out.
1: Aha,
0: to servisu.
1: Jo, tak to se taky počítá. Ty se taky starají o zdraví našich aut.
0: Jo, ale samozřejmě velké díky všem sestřičkám v nemocnicích, ať už kdekoliv, dneska máte svůj den, klobouk dolů před tím, co každý den tvoříte a děláte.
1: Je fakt,
0: mám
1: že
0: známou zdravotní ano. sestru, není to lehká práce v jistých situacích.
1: No není. Já mám taky kolem sebe spoustu zdravotních sestřiček a sestřičky v nemocnicích jsou, nebo nejen v nemocnicích, ale prostě jsou naprosto neocenitelné. Jejich práce je náročná, jak fyzicky, tak emocionálně, tak si myslím, že tohle poděkování a tento Mezinárodní den sester si rozhodně zaslouží. Pelřimově hezky ocenili, viď? Tam vlastně dostali růže, zapojili se do toho i holky z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, které jim ty růže předali, tak jim tam udělali takovou hezkou radost, to si myslím, že je úplně zasloužený. A velké poděkování vlastně i od nás za celé Hit Rádio Vysočina.
0: Tak pojďme zdravotním všem sestřičkám zahrát.
1: A bratrům.
0: A bratrům samozřejmě, jaký nesmíme zapomenout. Hrajeme další hit, tady už Avril Lavigne, užívejte svého dne, ať už slavíte dneska v úterý 12. cokoliv. A tady Avril Lavigne. Hezké odpo.

0: Miraj a Summer Love na Hit Rádiu Vysočina, přejeme hezké odpoledne. A už příští týden, tady máme kalendář na ten příští týden a velká věc, světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Středa, čtvrtek, pátek, sobota, no prostě prakticky celotýdenní záležitost. Lupeny můžete oficiálně samozřejmě i nadále sehnat, tak pokud byste chtěli se podívat na tuhle velkou akci v Novém Městě na Moravě, tak vzhůru na to. Případně, pokud bude štěstěna při vás stát, tak taky vzhůru na náš Facebook a Instagram. Tam soutěžíme o lupeny právě na světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě.
1: No a co nám nabídne takovej svěťák? No tak bude to celkem 8 závodů. A navíc sobota bude historicky poprvý zdarma a bude nabitá programem od rána až do noci. Ve svižném tempu se budou střídat různý workshopy, výšky, airbag show, BMX show, talk show, podpisovky a nesmíme zapomenout ani na maraton závodu a taky tam bude spoustu známých osobností, třeba Eva Adamčíková, Vavřinec Hradílek, Zdeněk Štybar, Michal Prokop a řada dalších slavných jmen.
0: Velká show, příští týden Nové Město na Moravě bude praskat ve švech. No tak se těšíme za chvilku, kamarád, nebo Katy Perry.

0: 10 minut 16 hodin přejeme. Hezké odpoledne. Za chvilku taky další aktuální zprávy, pohled na silnice, to vše se připravuje.
1: Ve zprávách se například podíváme na za českými hokejisty, kteří dnes odletěli do Švýcarska, mrkneme taky na hory, kde bude sněžit, no a samozřejmě se zaměříme i na počasí na Vysočině.
0: No hezky pěkně, tak úderem celé to všechno přijde a my posíláme další hity, tady už je Avicii, hezké odpo.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Prahu máme komplikace. Od kilometru 33 se tvoří kolony, navíc je tam provoz převedený do protisměru, tak tam velmi opatrně. A kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
0: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Na horách dnes může sněžit. Podle předpovědi se to týká převážně Krušných hor, kde by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. V noci na středu pak navíc může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví i přízemní mrazíky. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha české úřady situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí sledují. Krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se vrací do Nizozemska. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, mají další skryté výhody. Podle odborníků významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde se bude hrát letošní mistrovství světa. Během odpoledne je čeká první ostrý trénink, začne v 17:30. Do šampionátu pak naši vstoupí v pátek večer, kdy narazí na Dánsko.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Pankrác nám přinesl na Vysočinu ochlazení, dnes v maximech naměříme 8 až 12 stupňů, k tomu nás provází vítr, místy s nárazy a pokud jde o přeháňky, tak ty se objevují zejména v západní a severní části kraje, zítra už by mělo pršet jenom ojediněle. A co se nočních teplot dnešních týká, tak tam to může spadnout až k minus jedničce.
5: Hit Radio Vysočina.
8: Markét, jak by správně měl vonět muž?
0: Tyjo, tak to je těžká,
8: těžká otázka. Měl by vůbec vonět?
0: No, tak
8: dejte
0: asi
8: nám
0: by
8: vědět.
0: Měl vonět.
8: Dejte nám vědět, klidně, dámy, jak to vidíte vy. 725, 44, 38, 37. Já se tady k sobě totiž stále čuchám, já jsem dneska kontroloval olej, tak voním po motorovém oleji. David Guetta.

0: 10. květen, ten si napište tučně, zvýrazněte ve svém diáři. Od 13. hodiny, ano, od 1. odpoledne před horáckou multifunkční arénou v Jihlavě tam to všechno propukne. Zóna objevitelů, zábava, hlavní pódium, na kterém se představí desítky vystoupení a účinkujících, taky náš kolega, moderátor Milan Řezníček, přiveze spoustu her a soutěží pro děti. A bude toho mnohem, mnohem víc, veď Market?
1: No dá se říct, že horácká multifunkční arena v Jihlavě se promění takový obří zážitkový park. Děti i dospělí si budou moct vyzkoušet sportovní disciplíny, prozkoumat vojenskou a policejní techniku, zabavit se v tvořivých dílničkách nebo skočit na nafukovací atrakce. V akční zóně i u gastrostánku se nebude nudit prostě vůbec nikdo. No a večer od 19 hodin koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně přímo před arénou.
0: A to stále není vše. Kompletní program najdete buď na našem webu, případně webu horácké multifunkční arény, a taky se přidejte na Událost, kterou najdete na Facebooku velmi jednoduše. Dětská arena s Vitrádiem Vysočina. Sobota, 30. květen, od 13. hodiny, zadarmo.
2: Dětská arena s Vitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupný.

0: Ina a Seš na Hit Rádiu Vysočina, tak Slátek slaví Pankrác, ano, ledoví muži, a jedna pranostika zní, že ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
1: Což mi připomíná, že já jsem si teď růžičky krásný oranžový koupila, tak si je budu muset zase uklidit.
0: Ne, ty to řekni tak, jak jsi to říkala před chvilkou mě.
1: Já jsem říkala,
0: že je to blázinec.
1: Že je to blázinec, protože to je furt dovnitř ven, no tak jako blbej, co mi ten připomíná, no.

0: půl pátou a věřte nebo ne, opět se uzavře Jihlavský tunel.
1: Ano, už tento pátek v 17 hodin už tudy neprojedete, já mám pocit, že byl uzavřený před chvílí, myslím, loni to bylo a nadlouho, na celý prázdniny. Takže to nás potrápilo, teď by to mělo být jenom na víkend, ale pojďme si říct, že jde o nejvytíženější úsek silnice 1/38. Projede tudy opravdu, myslím, asi 13 000 vozidel, čekají nás objížďky teda přes město, takže o víkendu bude město asi trošičku jako zasekaný. Bude se to tam čistit, kontrolovat, bude se tam dělat revize, bude se tam instalovat nějaký nový software, který bude dálkově přenášet data. A já bych si teda přála, aby ŘSD, když už jako to tam spravuje a opravuje a to tak, aby vytvořilo ten nový tubus tunelu, který má v plánu.
0: Tam má být nový tubus.
1: Má. Právě proto, že se to tam často uzavírá. Aha. A aby se to furt takhle jako nemuselo uzavírat a nemusely být objížďky, tak má v plánu tam vytvořit ještě jeden tubus tunelu. Nicméně to má být až asi, Marku, za 10 let.
0: Já jsem si říkal, že to
1: no nebude to Ella Hop, nebude. Jako, ale mohli by, chtěla bych jim tímto říct, aby jako zrychlili ten proces, že by se to hodilo.
0: Ale sluší se říct, že Jihlavský tunel, ten je snad uklizenější víc, než co máme naklizeno my doma.
1: Ten je hodně uklizený, jo? Viď?
0: Tam je jarní úklid, letní úklid. Jeleni, právě teď.

0: Rádio Vysočina, přejeme hezké úterní odpoledne, dneska 12. května v kalendáři, venku chladno.
1: Potvrzuju.
0: Zítra taky chladno, pozítří taky chladno. A co dál? Odejdou zmrzlí muži, mužíci.
1: No a půjde to nahoru?
0: Úplně ne.
1: Nepůjde.
0: Jako postupně, lehkými krůčky, sobota, neděle, upršená asi z největší pravděpodobností, ale teploty tak jako stupínek vyšší. Pondělí, úterý, zase o stupínek vyšší a s nějakou přeháňkou.
1: Tam už asi o nějaký dvacítky nehlásí, jo, na příští týden někdy,
0: středa.
1: No, že jo.
0: Co tak vidím v té předběžní předpovědi.
1: Jo, tak to uteče.
0: Ale jsme si přáli déšť.
1: Přáli jsme si déšť,
0: tak
1: ano.
0: Máme.
1: Mám plný sudy, hele, a tak už může být zase sluníčko. Auto mi to umylo, já jsem spokojená.
0: Vidíte, co stačí ke spokojenosti. Za chvilku NS.

odpolední pohoda na Hitrádiu Vysočina, Anastasia za 10 minut 17 hodin a připomínám, že i dnes otevíráme náš biják po 17. hodině a dnes hrajeme dokonce o 3 lupeny do multikina Sinestar, tak držím pěsti. A tady další hit, Danza da Kuduro.

0: Duna Hang Up na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Žďársku v Bobrové. Pozor, bourala tam dvě osobní auta a pozor i na D1 na trase do Prahy. Na kilometru 105 stojí porouchané vozidlo, tak dobře dojeďte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
3: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Nezaměstnanost v Česku v dubnu nepatrně klesla. Snížila se na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Poptávka je v gastronomii, stavebnictví, zemědělství a také v lesnictví. Přibývá mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy. Běžně jsou dostupné v prodejních automatech bez nutnosti ověření věku. Obsahují látky, které jsou podobné běžným konopným výrobkům z THC nebo CBD. Podle odborníků mají ale silnější a také rizikovější účinky. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Zastoupení v soutěži má i Česko. Zpěvák Daniel Žižka vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Naše nejvyšší fotbalová soutěž má dnes na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav hostí pražskou Duklu, Teplice vyjeli do Zlína a Slovácko přivítá ostravský Baník. Všechna utkání začnou shodně už za půl hodiny. A hrát se dnes bude taky jedno utkání ve skupině o titul. Sparta doma od 20 hodin přivítá plzeňskou Viktorku.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: A ještě jdeme na to počasí. Noční teploty klesnou na Vysočině minimálně k minus jedničce. Na Servace pak bude pokračovat chladnější počasí. Maximech naměříme 12 až 15 stupňů. A i když může ráno panovat oblačnost menší, převládat bude oblačno až zataženo. A co se přeháněk týká, tak ty se zítra objeví jen ojediněle.
4: Hit Rádio Vysočina.
0: A Market si taky jde užívat to počasí, vypadá to, že venku sem tam i nějaké to sluníčko.
1: No tady v hlavě nám vykouklo, tak já jdu taky vykouknout. Mějte se krásně, zítra ahoj.
0: No a pokračujeme dál. Slibovaný biják od tři lupeny do multiky na Sinestar už za malý okamžik, tak připravujte telefony, až zazní ten správný signál, volejte. Teď už Jay-Z a Linkin Park.

0: to tady. O tři lupeny do multikina Sinestarn. V úterním bijáku se hraje. Na telefonu Maruška. Maruško, hezké odpoledne, ještě jednou zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný odpoledne.
0: A my jsme se tady s Maruškou bavili o počasí. To je vždycky taková diskuze, o které se můžeme sálo dlouze bavit. A shodli jsme se na tom, že sice sem tam prokukuje sluníčko, ale zima, že?
1: Pěkná kosa je tam.
0: Tam kosa. Ano, kosa. No tak pojďme se schovat do kina a kouknout na nějaké
1: film.
0: No kežby, no tak je to na vás, Maruško, připravena?
1: No svapio?
0: Tady to je.
2: Pamatujte si, vážený příteli, že každá žena má sklon ke špatnosti. Jo, kde jsem to přestal? U ženy. Ano, žena to je jediné dobro, které na světě má.
0: Tak.
1: No tak bych řekla postřiženy.
0: Tak byste řekla postřiženy.
1: Doufám teda.
0: Doufám. Kdy naposledy jste viděla postřiženy?
1: No teď to bylo nedávno.
0: To bylo nedávno?
1: Teď myslím, že u neděli nebo. To bylo to.
0: Koukala jste? Nekoukala.
1: Kousek.
0: Dobře. Maruško, o tři lupeny, pojďme se podívat, no, jestli to byly postřiženy.
1: No paráda.
0: Je to tak.
1: Ale dostala jsem nápovědu, víte.
0: Dostala jste nápovědu, a kdo napovídal?
1: Syn.
0: Syn, takže syn vyráží, to je jednoznačná
1: no,
0: věc. Víte,
1: že jo.
0: No, vy taky, a kdo bude ten třetí?
1: Jeho přítelkyně.
0: No teda, takže parádní rodinná takhle záležitost. Hezky, hezky. No tak jo, tak vyberte nějaký parádní film, parádní hra, mějte se krásně, užívejte.
1: Dobře, moc děkuju.
0: Nemáte záležitost, naslyšenou.
1: Naschle.
0: No tak dneska Maruška teda zabodovala. Tři lupeny jsou rozdaný, uvidíme jak zítra po 17. pokračujeme s dalším volňáskem. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Typka Eva Farna na Hit Rádiu Vysočina po 17:45 na silnicích opatrně na D1 105. kilometr směrem na Prahu, je tam poruchané vozidlo, tak ať do něj někdo nevletí. Šťastnou cestu ostatní, ať už jedete kamkoliv a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. A za chvilku třeba právě za volant nebo kamkoliv Ella Goulding a nebo Robin Schulz.
1: Hit Radio.

0: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
1: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechem, chachacha, noční, no,
0: noční.
1: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize, nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
0: yes,
1: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Ellie Goulding na Hit Radio Vysočina, krátce po půl šesté, my přejeme pohodové úterý. No a možná ještě o kus pohodovější k tomu vašemu klidu a relaxu bude dneska po 18. hodině, protože opět otevíráme hry Hit Radio Classic, to už je taková tradiční záležitost. Až do 21. hodiny je na pouze hity let 80. 90. a milénia. Všechno připraveno a já tady koukám na ten playlist a můžu prozradit, že bude Gigi, Sting, Manu Chao, Camouflage, Enya, no prostě opravdu velké hity. A jeden takový ochutnávkový si dáme právě teď, je tady Luna a její Bailando. Kdo by neznal, jako by nebyl.

už takový páteční song, takhle v úterý odpoledne, Shabuzi a Bar Song na Hit Rádiu Vysočina před 6:15, no tak pátek ještě daleko, ale pojďme si to klidně zpříjemnit dalšími hity a udělat si takový malý pátek už v úterý, co by nebylo. No tak snad už máte po práci, pokud ne, ať to jde hezky od ruky, jsme v tom s vámi.

Hit Rádiu Vysočina za 7 minut 18 hodin. Je na čase se rozloučit za chvilku už Hit Rádio Klasik a hity 80. 90. a milénia. Marek Grande se tedy loučí, mějte se krásně, užívejte úterního večera, no a zítra ve 3 odpo zase se budeme s Markét těšit. A tady už skupina Krišna.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na dálnici D1 na 105. kilometru směrem na Prahu. Tam dejte pozor na porouchané vozidlo, ať do něj někdo nevletí. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
4: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějí podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
3: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, který se zapojili do přípravných zápasů před startem turné. Lukáš Sedlák a Matěj Bliml. Světový šampionát startuje v pátek.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem, maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápadě Čech.
6: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal, dobrý den.

hlas jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě, no a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gustas Tu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains, tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Líbíš se mi, to zpíval Manučo, me gustas tu. Dali jsme si lekci španělštiny teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, do uší vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a raného milénia. A tímhle budeme pokračovat. Píseň nejprve vyšla v roce 1983, tehdy pod názvem Suddenly Went Away. Každopádně o 4 roky později dostala z Bruce nový kabát a taky název Great Commandment. Záležitost od partičky, která si říká kamufláž, budeme připomínat na Hit Rádiu už za chvíli.
1: Hit Rádio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale skupina Divoký byl připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a slyšet je naživo. My jsme je teď připomněli na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydal desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party, ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala. A tu si právě teď na Hitrádiu připomeneme. Let the dream come true.

UK je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je to taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii. Poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Tak ví, budeme hrát, už je za chvilku, připomeneme jí tady na Hit Radio taky Hates, nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Ladíte Hit Radio, hudební speciál, Hit Radio Classic. My jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech v USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day. Velká romantika. Už od prvních tónů, tak se naleďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky, LED i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května.
1: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
8: Březová! Znáte legendární resort Březová? Březová!
9: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová!
8: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Hit Radio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie, návrat do roku 2006. Skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky Vina Romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. Jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

O naše uši se teď starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hit Radio budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking. Hit Radio.

naprostá ikona osmdesátek, skupina Modern Talking, včerejšie Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je to 20. večerní.

Typický zvuk vanastovek. Vanastovy věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku z vadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasika. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley, mix těch největších hitů ABBY.

jedna z těch písní, které interpret umístí na disku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku Wasn't Me. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocence. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určen jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: Tohle je písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, od Rasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over My Shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hit Radio Point Break Stand Tough. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás, budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná, prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
0: pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. XCZ.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.